Tam? V taverně pod dorodnou flondrou. Barmanka cicky má jak dzvon. A já mám